0: před dalšími hity se ještě koukneme na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem, a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná, tady jsme doma.
3: Rádio Haná.

0: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o dvouletý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom report. Sport. Tenistka a bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku.
1: Počasí. Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až k 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
2: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Kde je McCauley a Wolf? Pořád cvičí, pane. Dobrý den. Zahrajeme si na kdo dřív uhne, ať sírají na ledce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že jsi umřel. Že prý ti se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásal se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.
4: Ježiši,

zbraním! Okamžitě vyhlaste pokoj!

0: Kochani, s novým měsícem si nastavte pohodu a zenový klid. Bíci, doplňte vitamíny, ať posílíte imunitu. Blíženci, dneska zastanete práci za dva. Raci, eliminujte chyby a dál zvyšujte svůj výkon. Lvi, budete mít potřebu říct něco důležitého hodně nahlas. Pany, máte dilema, zda vstoupit dvakrát do stejné řeky. Váhy, pustíte se do projektu, u kterého se můžete naplno vyřádit. Štíři, pokud si nejste ničím úplně jistí, ještě si to promyslete. Střelci, máte poměrně velké plány a ambice. Kozorozi, dneska budete velmi disciplinovaní. Vodnáři, máte skvělou motivaci a díky tomu i lepší výsledky. A co my ryby? Nikdo neví, jak to děláme, ale prý umíme vyléčit duši a zároveň zničit nervy.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

Víte, že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanáš.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Poslouchejte.
7: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
8: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
9: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
10: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
10: Na to nezapomenu.
0: Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, s novým měsícem si nastavte pohodu a zenový klid. Býci, doplňte vitamíny, ať posílíte imunitu. Blíženci, dneska zastanete práci za dva. Raci, eliminujte chyby a dál zvyšujte svůj výkon. Lvi, budete mít potřebu říct něco důležitého, hodně nahlas. Pany, máte dilema, zda vstoupit dvakrát do stejné řeky. Váhy, pustíte se do projektu, u kterého se můžete naplno vyřádit. Štíři, pokud si nejste ničím úplně jistí, ještě si to promyslete. Střelci, máte poměrně velké plány a ambice. Kozorozi, dneska budete velmi disciplinovaní. Vodnáři, máte skvělou motivaci a díky tomu i lepší výsledky. A co my ryby? Nikdo neví, jak to děláme, ale prý umíme vyléčit duši a zároveň zničit nervy.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: Také s formací Aha, jsme ve čtvrtek ráno až po uši v muzice. Posloucháte Rádio Haná, 5 hodin 57 minut.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A tohle je náš playlist po zprávách. Touch me. Našich uší se dotkne zpěvák Sombr. Milovnice dobrýho kafe, Lucie Bílá.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy sedí.
0: Nebude ani řvát, ani zpívat, ale normálně mluvit, jak ho máte rádi. Tomáš Gottwald, aktuální zprávy teď.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o 2letý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě zatopení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom Report.
3: Sport.
5: Tenistka a bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku.
3: Počasí.
6: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
3: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ. Doprava.
0: Hezké ráno, provoz v Olomouci, v Boskovicích, v Blansku, v Bruntálu, aktuálně ještě pohodový, bez vážných nehod, nabouraný nákladák si musíme dávat bacha. Na Svitavsku mezi obcemi Nikolovice a Bystré, měl by být dobře značen.
3: Rádio Haná.

Tak přátelé, září má odslouženou, nastupuje říjen a také ten bude na rádiu Hná plný hudby. 6 hodin, 8 minut. Dobré čtvrteční ráno vám všem. Znáte ten pocit, kdy odejdete z domu do práce a tak na polovině cesty dostanete takový ten divný pocit, jako zamknul jsem, vypnula jsem žehličku, nebo nenechali jsme puštěný plynový sporák. No a ty pocity jsou tak silné, že se musíte vrátit domů. A samozřejmě zjistíte, že jste všechno.

0: na čase být.
1: A jsme spolu také v září. V září skončilo, říjen přebírá žezlo, takže ano, na podzim jsme také stále spolu. Je tady, přátelé, měsíc, v jehož druhé polovině proběhne změna času. Ano, zase se to bude měnit a děti se těší na podzimní říjnové prázdniny. Teď je 6 hodin, 16 minut, nádherné čtvrteční ráno, přeje Radio Hana. Spolu vstáváme, snídáme, jdeme venčit psa. Před půl sedmou doplníme nové ranní informace z dopravní centrály Rádia Hana. Upozorníme také z násilničáře. Dnes mají práci na dálnici z Vyškova na Prostějov. Podrobnosti za chvilku a předtím první říjnové gratulace v 6 hodin 16 minut. Víte komu?
2: Rádio Hana kalendárium.
1: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia, je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi, je Mezinárodní den seniorů. Narozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
3: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
4: Takže dneska můžu plenit?
3: Můžeš.
4: Paráda!
3: Maximálně tak ledničku!

0: chlapi, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina Finera, finská kvalita, nadčasový vzhled, nové barvy, 40 let záruky, www.sefran.cz, okamžitá dostupnost materiálu, www.sefran.cz. Písničky na přání,
0: novinky Rádia Haná,
2: vzkaz přímo do studia,
0: to je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu,
2: na Google Play nebo Apple Store.
0: Stahujte,
2: poslouchejte,
0: užívejte.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Ať je fešák.
9: A má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
11: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
8: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
8: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
18: No jasně, z MND to jde.
17: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Rádio Haná.
15: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tom Cruise, Dakota Johnson nebo taky Anne Hathaway přiváží ode dneška do moravských kin své filmové premiéry. Vypadá to, že se fakt máme, přátelé, kamarádi, na co těšit. Nalákání a také potvrzení z úst filmového experta Rádia Haná už je po půl sedmé a teď v 6.28 pro vás doprava i počasí Rádia Haná. Jaké ranní teploty se promítají teď na moravských teploměrech? V Olomouci, Přerově, v Hranicích také ve Vyškově 6 až 9 stupňů. V čtvrtek, 1. říjen, má být jasný anebo polojasný mnohde s vysokou oblačností a s denními teplotami 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Plesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem a také ze Svitavska pro vás právě teď. Dobré čtvrteční ráno. Také dnes v Olomouci fungují stacionární radary, měří a pokutují na Okružní, Přerovské, také ve Slavonině na Jižní. Mezi 7 hodinou ráno a 11 dopoledne pozor na silničáře, mají naplánovanou práci mezi 1. a 15. kilometrem dálnice z Vyškova na Prostějov. A na Svitavsku je nákladák mimo silnici mezi obcemi Bystré a Niklovice. Spojka, brzda, plyn. Spolu jsme za volantem in.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.

0: námi je ráno příjemnější, tohle jsou Roxette Dangerous, ve vysílání Rádia Haná, za chvíli také Slza nebo formace The Script, 6 hodin a 35 minut, kvůli čemu jste se někdy otočili a vrátili domů, i když už jste byli skoro v práci. K tomu se spolu dneska přiznáváme ve vysílání Rádia Haná, taky na našem Facebooku nebo na rádiovém WhatsAppu. Takhle přiznám se, naše milovaná rádiová rodina, u mě klasika. Já jsem se dneska ráno z parkoviště vrátil domů zkontrolovat, jestli jsem zabouknul dveře. Samozřejmě byly. No, normální věc. Vaše přiznání už po 6:45. A teď 6 minut po půl sedmé nezapomínáme na to, že v moravských kinech je čtvrtek den premiér.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancu.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
0: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
0: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queen v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Script a Millionaires, tady je vaše milionové rádio. Probudit se, vstát a naladit, tohle nám zabere každé ráno jenom pár vteřin, ale dokáže to vylepšit den, dokáže to vylepšit začátek nového měsíce. Dneska 1. října s rádiem Hanár. Víte, jak bude? Jasno anebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost, teploty do 24 stupňů Celsia. Přátelé, máme 6:45. Zdravíme vás. Zdravíme naše nejlepší moderátorky a moderátory, to jste vy. Naše vysílání je vaše a dneska jsou tady velká přiznání. Ptáme se vás, kvůli čemu jste se někdy otočili a vrátili domů, i když už jste byli skoro v práci? Dobře, tak já jsem se dneska ráno z parkoviště vrátil domů zkontrolovat, jestli jsem zabouchnul dveře. Samozřejmě byly zabouchnuté, takže to bylo zbytečné, ale pro ten pocit jsem to musel udělat. Posluchačka Peťa se musela vrátit, jestli nenechala zapnutou žehličku na vlasy, samozřejmě nenechala. Helča se musela vrátit na polovině cesty do práce domů kvůli svému pejskovi, aby zavřela dveře do koupelny, aby ji neroztrhal prádlo z koše. A Pavel tomu dává korunu. Představte si, ten se jednou vrátil domů, protože byla sobota a zapomněl, že do práce nemusí. I to se děje. Pecka. A co vy? Ptáme se, kvůli čemu jste se někdy otočili a vrátili domů, i když už jste byli skoro v práci. Nahrát hlasovku na WhatsApp vám zabere 10 vteřin a budete slyšet. Těšíme se.
1: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Čvěren vysílá na vlnách rádia Hana z rána. Obyčejného děláme ráno krásnější, příjemnější, libo zvučnější. Posloucháte Radio Hana, kde jsme naší meteo centrále před pár vteřinami zadali úkol. Připravte pro naše posluchače spolehlivé počasí pro Moravu až do konce týdne. Jak se s tím kolegové poradili, zjistíme ve zprávách rádia Hana. A po 7. hodině jsme připraveni na další hity.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Tarzan Boy. Selhání od Činasky. Čtvrteční ranní decibely budou reprezentovat i Coldplay. My jsme se vyspali do růžova. A co vy? Dobré ráno, Tomáš Gottwald nese zprávy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Je čtvrtek 1. října. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
5: Kroměříž aktuálně.
4: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Prodělala náročnou operaci ulomeného klu a abscesu, přičemž na zákroku pracoval mezinárodní tým veterinárních specialistů. Slonici se však po zákroku nepodařilo probudit z anestezie.
2: Sport.
4: 8. kolo hokejové Maxaligy bylo pro týmy z našeho regionu smolné. Oba před svými fanoušky prohráli. Přerovští Zubři podlehli 0-5 v Setínu a zlínští Berani prohráli 1-3 s Třebíčí. Přerov je nyní v tabulce soutěže 9. a Zlín 14.
2: Počasí.
0: Září se včera loučilo sluníčkem a s čím nás přivítá říjen? Víme, jak bude. Dnešek jasný anebo polojasný, mnohde vysoká oblačnost, denní teploty 21 až 24 stupňů. Zítra, tedy v pátek, na Moravě převážně polojasno anebo oblačno, 20 až 23 stupňů. Víkend se má prezentovat jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů.
6: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
2: Doprava.
0: Plesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem a také ze Svitavska pro vás právě teď. Dobré čtvrteční ráno. Také dnes v Olomouci fungují stacionární radary, měří a pokutují na Okružní, Přerovské, také ve Slavonině na Jižní. Mezi 7 hodinou ráno a 11 dopoledne pozor na silničáře, mají naplánovanou práci mezi 1. a 15. kilometrem dálnice z Vyškova na Prostějov. A na Svitavsku je nákladák mimo silnici mezi obcemi Bystré a Niklovice. Spojka, brzda, plyn. Spolu jsme za volantem in.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Lepší hudební výběr.

Atomic Kitten, jejich Last Goodbye. 7 hodin 1 minuta, Radio Hana je vaše záruka ranní pohody i na začátku října hrajeme Baltimore Tarzan Boy. Jak dlouho jste neslyšeli tohle? Dobré ráno! Radio Hana!

0: Igorům. Prostřednictvím našeho online přehrávače na webu radiohra.cz jsme s vámi kdekoliv na světě. V této hodině ranní topky pro vás samozřejmě top hity, top zprávy, top nálada. Připomeneme, kdy se tento měsíc, tedy v říjnu, změní čas, taky kam se posune hodinová ručička, poradíme, jak to zvládnout úplně v pohodě, bez stresu. A teď 8 minut po 7 hodině klikáme na Facebook Rádia Hana, kde se spolu přiznáváme k něčemu, co občas potká kde koho. Kvůli čemu jste se někdy otočili a vrátili domů, i když už jste byli skoro v práci. Co náš Tomáš? Jak to máš? Co jsi zažil?
1: Přišel jsem do práce a pak jsem si uvědomil, že v té práci nemám být, že mám být úplně někde jinde, ale bylo to něco s dítětem, no.
0: Dobře, posluchačka Markéta, ta se pravidelně, když už jde do práce, tak si najednou řekne, Ježišmarja, já jsem zapomněla klíče nebo mobil, to se jí přistává jednou týdně, že se musí takhle vrátit. Posluchačka Janet se v půlce cesty musela vrátit zkontrolovat, jestli nenechala zapnutý sporák. Samozřejmě, že nenechala. No ale nevraťte se, že? Choďte s tou myšlenkou celý den, jestli vám nejede doma sporák. To se prostě nedá. A posluchačka Andrea, ta se prý jednou vrátila, protože zapomněla doma podprsenku. Tak Andreo, tohle se mně osobně ještě nestalo.
2: Rádio Hana a ranní topka. Vaše rádio.

0: 7 hodin, 16,5 minuty hrajeme také našim malým posluchačům, našim dětem, kteří už by pomaličku měli vyrázet na cestu do školy, tak nezapomeňte děti sváčů, učebnice nebo sešet s domácím úkolem. Doufáme, že v aktovce máte úplně všechno, ať se nemusíte vracet. Na ranní cestě do školy i do práce nás za chvíli doprovodí Coldplay, také Bon Jovi. Z naší dopravní centrály u Rádia Haná budeme před půl osmou kontrolovat moravský provoz. Víme o mírném omezení v Olomouci na Lascích a předtím jsou tu horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, s novým měsícem si nastavte pohodu a zenový klid. Víci, doplňte vitamíny, ať posílíte imunitu. Blíženci, dneska zastanete práci za dva. Raci, eliminujte chyby a dál zvyšujte svůj výkon. Lvi, budete mít potřebu říct něco důležitého, hodně nahlas. Pany, máte dilema, zda vstoupit dvakrát do stejné řeky. Váhy, pustíte se do projektu, u kterého se můžete naplno vyřádit. Štíři, pokud si nejste ničím úplně jistí, ještě si to promyslete. Střelci, máte poměrně velké plány a ambice. Kozorozi, dneska budete velmi disciplinovaní. Vodnáři, máte skvělou motivaci a díky tomu i lepší výsledky. A co my ryby? Nikdo neví, jak to děláme, ale prý umíme vylečit duši a zároveň zničit nervy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Rádio Haná.
9: Ráno je top.

0: Vynechali byste kvůli koncertu váš maturitní ples? Tenhle klapík to začátkem 80. let udělal, protože jeho tehdejší kapela byla předskokanem na jednom velkém koncertu pro tisíce lidí. A tak měl na výběr, buď na koncert, anebo na maturitě. Na maturiťák se vykašlal a přišel na pódium. A muzikou žije doteď. Tak to je na vlnách rádia Hana Bon Jovi a jeden z nejoblíbenějších hitů, co ráno potřebujeme slyšet. Living on a Prayer. 7 hodin a 27 minut. Tohle už je klasika. Dobré ráno přejeme, nový měsíc začínáme velmi, velmi stylově. Dneska čtvrtek, 1. října, vaše moravské rádio Hana přeje perfektní den. Pomaličku se chystáme na změnu času v druhé polovině tohoto měsíce, kdy to proběhne, jak to zvládnout úplně v pohodě. Poradíme už po 7:30 a teď doprava i počasí rádia Hana. Ranní teploty v Olomouci, Prostějově také v Šumperku kolem 8 stupňů, Svitavy i Boskovice se chlubí 13 stupni, přes den jasno anebo polojasno, někde vysoká oblačnost a teploty 21 až 24.
1: Doprava.
0: Dobré ráno, šlapeme na plyn, v Kroměříži, také v Bruntálu či v Moravském Berouně provoz bez vážných nehod. V Olomouci taky dneska pozor na mírně omezený provoz na Lázecké ulici. Naproti baseballovému stadionu se do 15. listopadu opravuje zastávka. A 10-minutová ranní kolona je klasicky za 210. kilometrem D1 za Holubicemi ve směru na Brno. Víme, jak se jezdí tady i ve čtvrtek ráno.
1: Rádio Hana.

0: Váš ranní parťák pro všechno, to je Radio Haná. Sedáme za volant, na benzínce nebo v kavárně kupujeme kávu do kelímku, na stavbě zapínáme stroje, ve stáji se staráme o zvířátka, nebo ve školním kabinetě právě teď na tajňáčku chystáme dětem do třídy přepadovku v podobě opakovací písemky. Je 7 hodin a 36 minut, dobré ráno, ať už jste kdekoliv, po 7:45 zjistíme, na co nejčastěji zapomínáme. A teď připomínáme vele důležitou podzimní časovou věc.
1: Radio Haná. Životní styl.
0: Začal říjen a my dostaneme 1 hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
1: Radio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. 3 malé chutě místo 1 velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
1: Rádio Haná.
8: Ráno je top.

0: Jakmile jsme to slyšeli poprvé, hned jsme viděli, že to bude hit a že vám to co nejdřív musíme naservírovat. Miles Smith, jeho Stargazing, ve vysílání Rádia Hana. Září má odslouženo, nastupuje říjen a také ten bude na Rádiu Hana plný hudby. Přejeme dobré čtvrteční ráno, dneska 1. října, minuta po 7:45. Znáte ten pocit, kdy odejdete z domu do práce a na polovině cesty dostanete takový ten divný pocit, jako zamknul jsem? Vypnula jsem žahličku, nebo nenechali jsme puštěný sporák. No a ty pocity jsou tak silné, že se prostě musíte vrátit a samozřejmě zjistíte, že jste všechno udělali správně. Přesně na to se vás dneska ptáme. Kvůli čemu jste se někdy otočili a vrátili domů, i když už jste byli skoro v práci. Píšete na Facebooku Radio Hana nebo nahráváte hlasovky na rádiový WhatsApp. Více o tom po 8 hodině. A přiznává se i náš Tomáš. Tomáši, na co ty jsi zapomněl, co?
1: Přišel jsem do práce a pak jsem si uvědomil, že v té práci nemám být, že mám být úplně někde jinde, ale bylo to něco s dítětem, no.
0: Hezké ráno vám žijeme. Radio Hana, aktuální čas 7:58. Hrajeme to nejlepší z 80. Sonia.
2: Radio Hana.

0: 7 hodin 50 minut, děkujeme, že jste přijali pozvání k rannímu vysílání Rádia Hana ve čtvrtek 1. října. Po 8 hodině se změníme v jeden velký hanácký pěvecký soubor, zaspíváme k svátku Igorům, zjistíme, co má jejich jméno společného s Vikingy a předtím také nové zprávy. Halo! Halo! Tady jsem! Halo! Možná právě takhle volal paraglidista, který u Uherského Hradiště uvízl na 15 metrů vysokém stromě. Podrobnosti ve zprávách dřív než ostatní na vlnách Rádia Hana před 8 hodinou.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Čtvrteční ráno s Rádiem Hana, jsme rádi s vámi, pro váš úsměv uděláme cokoliv, klidně nachystáme další hity.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Pro vás s 8 hodinou srdce být, jen pro tebe nechám. Srdce nám bude být do rytmu Lost Frequencies. Protože od dnešního dne, tedy od čtvrtka, jsou v moravských kinech nově také Queeni, povídat si o tom budeme už po 8 hodině, tak si dáme jejich Don't Stop Me Now. 7.56, zprávy dřív než ostatní.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme pro vás další informace, ať víte, co se děje. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom report CZ. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlova je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
3: Přerov aktuálně.
4: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Paraglidista na Stromě. Hasiči včera odpoledne zachraňovali u Uhřínova na Hranicku paraglidistu, který uvízl v 15-metrové výšce v koruně stromu. Lezecké týmy ho i s padákem spustili na zem bez jakéhokoliv zranění. Letošní 150. výročí narození slavného podnikatele Tomáše Bati přináší zlom pro obuvní značku Baťa. Firma oznámila uzavření závodu v Dolním Němčí na Slovácku, ukončí tím výrobu obuvy Baťa v Evropě. Dál se vyrábí ještě ve 12 zemích světa. S koncem výroby v Dolním Němčí přijde o práci 92 lidí. Vedení podniku Baťa rozhodnutí odůvodnilo tím, že kapacity továrny již neodpovídají poptávce na trhu, píší Novinky.cz.
2: Sport.
4: Naši mladí fotbalisté to zvládli, porazili Bulharsko 1-0 a v kvalifikaci si zajistili účast v baráži o postup na mistrovství Evropy do 21 let v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
2: Počasí.
0: Dnes super počasí. Na procházku v parku, na sekání trávy na zahradě nebo na odpolední houbaření v lese. Víme, jak bude. Čtvrteční denní teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost. Zítra naměříme 20 až 23 stupňů, pátek převážně polojasný, místy oblačný. A jak bude o víkendu? Jak v sobotu, tak v neděli teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů Celsia a těšíme se na jasnou nebo polojasnou oblohu.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Dobré ráno, šlapeme na plyn. V Kroměříži, také v Bruntálu či v Moravském Berouně provoz bez vážných nehod. V Olomouci taky dneska pozor na mírně omezený provoz na Lázecké ulici. Naproti baseballovému stadionu se do 15. listopadu opravuje zastávka. A 10-minutová ranní kolona je klasicky za 210. kilometrem D1 za Holubicemi ve směru na Brno. Víme, jak se jezdí tady i ve čtvrtek ráno.
2: Rádio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana.

0: Vadí, my vám to řekneme dneska, většinou sluníčko, jasno nebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost, teploty do 24 stupňů Celsia. Dobré ráno, 8 hodin, 11 minut, připravte hlasivky, přátelé, do nějakých 7-8 minut budeme zpívat Igorům k svátku a teď pokračujeme v našich přiznáních. Celé ráno my se vás ptáme, kvůli čemu jste se někde otočili a vrátili jste se domů, i když už jste byli skoro v práci. Přiznávám se, já jsem se dneska ráno musel vrátit do bytu, už jsem byl na parkovišti, musel jsem zkontrolovat, jestli jsem zabouchl. Co naše produční Adelka, co se ti dneska stalo, Ady?
1: No zrovna dneska ráno jsem byla na cestě do práce a asi 5 minut jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem zavřela okno nebo ne a jestli se mám vrátit. Pak mě došlo, že jo, že jsem ho zavírala.
0: Tak snad nebudeš mít doma zimu dneska. Posloukačka Peťa se musela vrátit, jestli nenechala zapnutou žehličku na vlasy, nenechala. Helča píše, že se musela vrátit kvůli svému pejskovi, aby zavřela dveře do koupelny a on ji neroztrhal prádlo z koše. A Pavel tomu dává korunu. Pavel se prý domů vrátil, protože byla sobota a zapomněl, že do práce nemusí. Tak šel domů. To je hezké přiznání, Pavle. A co vy, kvůli čemu jste se někdy otočili a vrátili domů, i když už jste byli skoro v práci? Nahrát hlasovku na WhatsApp Rádia Haná vám zabere 10 vteřin a budete slyšet.
2: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: Září skončilo, říjen přebírá podzimní žezlo. Je tady měsíc, v jehož druhé polovině proběhne změna času. Ano, zase se to bude měnit a děti se těší na podzimní prázdniny. I to nabídne měsíc říjen. Je 8 hodin 18 minut, my už za chvilku nabídneme další ranní hity pro vás. Course, nebo také formace hodiny. Počasí, doprava, to je věc samozřejmá kolem půl deváté. A teď jdeme blahopřát.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia, je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi, je Mezinárodní den seniorů. Narozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny a za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
2: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
3: Takže dneska můžu plenit?
2: Můžeš.
3: Paráda!
2: Maximálně tak ledničku!

0: chlapi, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.
3: Jsme online na radiohana.cz.
4: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90 a Bref, WC blok, různé druhy za 59,90 až do 6. října. Kaufland.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Kokanu Olomouc.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
15: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Tom Cruise, Dakota Johnson and Hathaway a nebo dokonce Freddie Mercury přiváží od dneška do moravských kin filmové premiéry tohoto týdne a vypadá to, že se máme na co těšit. Nalákání také potvrzení z úst filmového experta Rádia Haná tady u nás už po 8:30. A teď přesně v 8:30 doprava i počasí Rádia Haná. Jaké ranní teploty se promítají na moravských teploměrech? Právě teď v Olomouci, v Přerově, v Hranicích, také ve Vyškově 6 až 9 stupňů. Tepleji v okolí Moravské Třebové, také Blanska, tady hlásíte 13 stupňů, během dne 21 až 24 stupňů Celsia. Čekáme jasno anebo polojasno, mnohde vysokou oblačnost. Doprava. Víme, jak se jezdí tady a díky vašim zprávám máme jasno v tom, že v Holešově, ve Velmezu, v Rýmařově, také v okolí Moravské Třebové je to teď ve čtvrtek 1. října bez vážných nehod a bez zdržení. Policejní hlídky pomáhají a chrání v Olomouci. Na několika místech u Černovířského mostu na Hejdukově ulici bacha, je tady stopka na křižovatce. Další hlídka na Hamerské u masokombinátu nebo na výjezdu z Olomouce měří za globusem u dálničního nájezdu. Spojka, brzda, plyn, spolu jsme za volantem in.
1: Rádio Hana.

0: Udívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevo stavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
4: Tak já teda asi něco zatancuju.
5: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
3: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
6: Máte se na co těšit.
2: Co pro posluchače milující napětí?
3: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
7: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
3: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
2: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakota Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
1: Každý den to nejlepší.

0: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.
1: Je 1. máj a já jsem si vzpomněl, že už jsem dlouho nevyznal svůj cit.

0: nemiluju.
1: Něco končí, něco začíná, září je pryč, podzimní žezlo přebírá říjen. Dneska máme prvního, k svátku hrajeme všem Igorům. Prostřednictvím našeho online přehrávače na webu radiohana.cz jsme s vámi kdekoliv na světě. A teď 8:45 klikáme na Facebook Radia Hana. A také se díváme na náš rádiový WhatsApp, kde se spolu přiznáváme k něčemu, co občas potká kde koho. Není to nemoc, není to uchylka, je to úplně normální. Ptáme se, kvůli čemu jste se někdy otočili a vrátili domů, i když už jste byli skoro v práci? Co náš Tomáš?
2: Přišel jsem do práce a pak jsem si uvědomil, že v té práci nemám být, že mám být úplně někde jinde, ale bylo to něco s dítětem, no.
1: Kvůli čemu se dneska ráno chtěla vrátit naše produkční Adelka?
3: No zrovna dneska ráno jsem byla na cestě do práce a asi 5 minut jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem zavřela okno nebo ne a jestli se mám vrátit. Fakt mě došlo, že jo, že jsem ho zavírala.
1: Tak uvidíš, třeba dneska nebudeš mít doma zimu. Lucie?
4: Zdravím rádio, musela jsem se vracet, když jsem byla na cestě do práce domů, protože mám doma pejska, on je čokoholík a já jsem večer mesala, tak jsem si nechala asi čokoládu na noční stolku a naštěstí tam nebyla. Byla v šuplíku schovaná.
1: Tak je otázka, jestli ta čokoláda bude v šuplíku ještě dneska večer, až se vrátíme domů, jestli ji nespořádáme. Posluchačka Markéta se pravidelně vrací pro klíče nebo pro mobil, to je klasika. Janet píše, že v půlce cesty se musela vrátit zkontrolovat, jestli nenechala zapnutý sporák. Samozřejmě, že nenechala. Takže to bylo zbytečné, ale samozřejmě s tou myšlenkou nemůžete úplně být celý den, jestli vám to doma nehoří. A Andrea, ještě poslední vzkaz, Andrea se prý jednou vrátila, protože zapomněla doma podprsenku. Tak Andreo, teda tohle se mi ještě nestalo.
5: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: jsme ve skvělé podzimní formě, také v novém měsíci. Posloucháte Radio Hana. V dnešní ranní topce s datem 1. října jsme oslavili svátek všech Igorů. Zjistili jsme, že Igorové jsou původem Vikingové, co dneska budou plenit ledničku. Přiznali jsme se k tomu, kvůli čemu se na cestě do práce občas vracíme domů. Zapomínáme klíče, zapomínáme zkontrolovat vyplý sporák, nebo si říkáme, zabouchli jsme dveře, zamknuli jsme. I o tom jsme dneska mluvili. Připomněli jsme, že tento měsíc budou mít děti podzemní prázdniny, že se bude měnit čas z letního na zimní. Díky vám, nás to ráno neskutečně bavilo. Moc děkujeme, že jste byli u toho mezi 6 a 9 a v další hodině vás obklopíme vzpomínkami a hity z jednoho roku, protože...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Začne, víte, co začne? Ano, začne Christina Aguilera, začnou taky One Republic. Než vám řeknu, co začne, tak zmíním, že začnou i Desmond. A hlavně začne vzpomínková show nejoblíbenější v moravském éteru Procházka pamětí. Mega hity milénia po zprávách v 8.55, dřív než ostatní.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Pojďte si poslechnout, co se děje nového. Nadcházející 1. říjnový víkend se centrum Olomouce promění v ráj pro všechny gurmány. Dolní náměstí ožije tradičními vinnými slavnostmi, plnými dobrého pití, muziky a nejrůznějších regionálních lahůdek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obyvatelé Přerova, co byste chtěli ve městě nového? Do 2. října můžeme hlasovat v participativním rozpočtu Chci v Přerově. O přízeň veřejnosti se uchází 12 návrhů, na které město vyčlenilo 1,5 milionu korun. Mezi návrhy nechybí nová dětská hřiště, sportoviště či výsadba stromů. Lidé mohou projekty podpořit na platformě Munipolis na webu Chci v Přerově pomocí 6 kladných a 3 záporných hlasů. Zase se nehlasovalo. Sněmovna včera večer opět přerušila debatu o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Jednání bude pokračovat 3. dnem dnes. Na hlasování už by mohlo dojít. Hovořit má už jen 37 poslanců.
2: Sport.
3: Úvod na turnaji Eurohockey Tour českým hokejistkám nevyšel. Vlachty začaly prohrou s domácím Finskem 0-2. Další utkání čeká naše reprezentantky zítra, kdy nastoupí ve 13 hodin proti výběru Švédska.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
2: Počasí.
0: Září se včera loučilo sluníčkem a s čím nás přivítá říjen? Víme, jak bude. Dnešek jasný anebo polojasný, mnohde vysoká oblačnost, denní teploty 21 až 24 stupňů. Zítra, tedy v pátek, na Moravě převážně polojasno anebo oblačno, 20 až 23 stupňů. Víkend se má prezentovat jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů.
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady a díky vašim zprávám máme jasno v tom, že v Holešově, v Velmezu, v Rýmařově, také v okolí Moravské Třebové je to teď ve čtvrtek 1. října bez vážných nehod a bez zdržení. Policejní hlídky pomáhají a chrání v Olomouci. Na několika místech u Černovířského mostu na Hejdukově ulici Bacha je tady stopka na křižovatce. Další hlídka na Hamerské u Masokombinátu nebo na výjezdu z Olomouce měří za globusem u dálničního nájezdu. Spojka, brzda, plyn, spolu jsme za volantem in.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Nás zpívá Laj, Laj, Laj, 5 minut po 9 na vlnách Rádia Hana. Každý den pro vás stejné rádio a každé dopoledne mezi 9 a 10 jiný rok. Srdečně vás zdravíme z naší vzpomínkové show, která se pro vás dneska schovává největší megahity milénia.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia.
0: Ano, jako hudební trumfy budeme megahity milénia vytahovat a celou hodinu zaspomínáme na tohoto úžasného herce.
3: Vy buďte stichá, vy taky zrovna jste žádná ozdoba tohohle toho města. Vás už dávno měli uklidit někam do tržnice.
0: Víte, o koho se jedná a v jakém roce bohužel odchází do hereckého nebe. Procházka paměti je tady a to nejlepší z jednoho roku k vám letí právě teď. Máte chuť na Kaiser Chiefs?
2: Rádio Hana, Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Tak tento chlapík postavil svou kariéru jednak na svých úžasných show a taky na podmanivém hlasu, kterého kritici přirovnávají k Freddiemu Mercurymu. Tak my se na rádiu Hana v Procházce pamětí společně, přátelé, vracíme do roku, kdy zpěvák Mika vydává své Grace Kelly. To je důležitá nápověda. No a tehdy bohužel do hereckého nebe odchází tento velmi oblíbený český herec.
1: Náhoda. Louis Buñuel režisér říká, že náhoda v životě člověka způsobuje takové věci, že třeba jeho život se v jisté situaci vinou náhody otočí o 360 stupňů a člověk zírá, co se vlastně děje.
0: Vzpomínáte si na pana Josefa Winkláře? Jeho nezapomenutelné role připomeneme už po půl desáté. A to se také do našeho hlaskostného playlistu z jednoho roku dostanou Sugar Babes, Desmodi nebo Amy McDonald's. Mega hitům a vzpomínkám na dobu nového milénia se poddává dnešní Procházka paměti Rádia Hana. A teď máte slovo vy. Dokážete poznat rok, do kterého se vracíme?
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

0: www.hanácz.cz. Rádio Hanácz.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohanácz.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Rádio Hana, procházka pamětí.
6: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Přátelé, naše rádiová rodina, zcela upřímně, vynechali byste kvůli koncertu svůj maturitní ples? Tento chlapík to v 80. letech opravdu udělal. Přiznal se k tomu v jednom rozhovoru. Jeho tehdejší kapela byla před skokanem totiž na velkém koncertu pro tisíce lidí. A v tom též termínu měl i svůj maturitní ples. Taky se teda měl rozhodnout, jestli koncert pro tisíce lidí, anebo maturiťák. Co myslíte, jestli vybral, co? Samozřejmě šel radši na pódium. A muzikou žije doteď, to je na rádiu Hana Bon Jovi, se kterým se vracíme do roku, kdy vydává tuhle romanťárnu. Užili jsme si to. You want to make a memory. V tomtéž roce do hereckého nebe odchází chlapík, kterého jsme si zamilovali ve spoustě filmech i seriálů. Vzpomínáme na něj dneska v procházce paměti rádia Hana. Zaznamenali jsme ho třeba v seriálech, filmech, Hříšní lidé, Panoptikum, Chalupáři, Nemocnice na kraji města. Kdo to byl? Poznáte ho?
1: Vy buďte stichá, vy taky zrovna nejste žádná ozdoba tohohle toho města. Vás už dávno měli uklidit někam do tržnice.
0: Ano, byl to pan Josef Winkler, vzpomínáme na něj dneska v procházce paměti rádia Hana a vracíme se také do roku, kdy je v únoru slavnostně otevřena, a to už je další nápověda procházky paměti, Mendelova polární stanice v Antarktidě. Jak už je to dlouho, ptáme se. Přejeme krásné dopoledne. Po stopách jednoho roku s námi už za pár vteřin vyrazí také Beyoncé, Gwen Stefani nebo Maroon 5, jejich Makes Me Wonder. Tak co myslíte, kam nás dneska bere vzpomínková show Procházka paměti Rádia Hana? Jeden rok a hromada nápověd, tipnete si?
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Rádio Hana. Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: hudební náhrdelník Procházky v paměti Rádia Hana. Ve čtvrtek dopoledne navlékáme další vzpomínkové korálky. Dneska megahity milénia celou hodinu mezi 9. a 10. Rok, kdy kapela Marquez zpívá Vayamos Compañeros. Tehdy nás bohužel opouští herec pan Josef Winkler.
1: Náhoda. Louis Buñuel, režisér, říká, že náhoda v životě člověka způsobuje takové věci, že třeba jeho život se v jisté situaci vinou náhody otočí o 360 stupňů a člověk zírá, co se to vlastně děje.
0: A dneska v Procházce paměti Rádia Hana není náhoda, že do finále jdeme s Linkin Park. Vracíme se totiž do roku, kdy Chester Bennington doslova zpívá. Těžko říct, jestli věděl, co se později stane. On zpívá, až tady jednou nebudu, pamatujte si na to dobré a zapomeňte na všechny moje chyby. Leave out all the rest. Velmi silné poselství od Linkin Park. Ze kterého roku?
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Dnes je to rok 2007.

0: Když tohle člověk poslouchá v Procházce paměti Rádia Haná, tak si říká, věděl už tehdy Chester Bennington s Linkin Park, co se stane? On taky zpívá, až tady jednou nebudu, pamatujte si na to dobré a zapomeňte na moje chyby. Leave out all the rest. V Procházce paměti Rádia Haná před 10. hodinou. Nezapomínáme na to, že hrajeme to nejlepší z jednoho roku. Teď už i s Martinou. Kvítko, hezké dopoledne.
1: Zdravíme všechny, ano, přejeme krásné dopoledne s naší Procházkou paměti. Vracíme se do jednoho konkrétního roku a vždycky vracíme taky vaše vzpomínky.
0: Vzpomínáte na tohoto herce?
2: Vy buďte stichá, vy taky zrovna jste žádná ozdoba toho města. Vás už dávno měli uklidit někam do tržnice.
0: No tak pozor, pokud se si nás zaladili právě teď, důležitá nápověda, my se vracíme do roku, kdy bohužel tahle ta herecká legenda odchází do hereckého nebe. Kdo to byl?
1: Opouští nás herec a také vynikající daber Josef Winkler. My jsme si určitě připomněli jeho legendární role, ať už to bylo Panoptikum, Hříšní lidé, Chalupáři.
0: Miluju Chalupářích, miluju.
1: A nebo, a to si myslím, že by se vybavilo spoustě lidí, Nemocnice na kraji města, doktor Cvach. To je taková jedna z těch zápornějších rolí, jako není tam úplně nejoblíbenější. Nicméně, když Josef Winkler dabuje, tak pro pamětníky jedna informace, velice často propůjčoval hlas herci, který se jmenuje, nebo jmenoval se Jean Gabin. To byla taky naprostá legenda.
0: No jasně.
1: A hlavně vždycky správňák, takový ten muž zákona, nějaký komisař, který prostě jako byl právě ten jako opak těch padouchů. Prostě to byl ten nejlepší borec, Jean Gabin. A Josef Winkler byl jeden z těch, který mluvil, nebo Jean Gabin promlouval jeho hlasem.
3: Náhoda. Louis Buñuel, režisér, říká, že náhoda v životě člověka způsobuje takové věci, že třeba jeho život se v jisté situaci vinou náhody otočí o 360 stupňů a člověk zírá, co se to vlastně děje.
0: Kdo je v Procházce paměti Rádia Haná, ten žije na pořád. Dneska u nás Josef Winkler a to nejlepší z jednoho roku.
1: 2007.
4: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Máme splněno, jdeme dál. Nejlepší hudební výběr servíruje Kvítko po 10. hodině Lighthouse Family, také Taylor Swift.
1: A svoji novinku nám představí Mikael.
0: Marťa už si tady tančí a bude tančit celým dopolednem společně s vámi.
5: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Haná.
6: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
7: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
6: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody ze řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
4: Svitavsko aktuálně.
6: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražedkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
5: Sport.
6: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
5: Počasí.
0: Dnes super počasí. Na procházku v parku, na sekání trávy na zahradě nebo na odpolední houbaření v lese. Víme, jak bude. Čtvrteční denní teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost. Zítra naměříme 20 až 23 stupňů, pátek převážně polojasný, místy oblačný. A jak bude o víkendu? Jak v sobotu, tak v neděli teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů Celsia a těšíme se na jasnou nebo polojasnou oblohu.
8: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva.cz.
5: Doprava.
0: Blesková doprava z okolí Olomouce, také z D55 u Otrokovic. Víme, jak se jezdí tady. Taky dneska dopoledne v Olomouci fungují stacionární radary, měří a pokutují na okružní Přerovské, také ve Slavonině na jižní. Odstavený nákladák objíždíme na 267. kilometru obchvatu Olomouce u Slavonína ve směru na Mohelnici a pozor na dopolední nehodu u Otrokovic, 30. kilometr D55 ve směru na Hulín. Opatrně projedeme.
5: Radio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje. Potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, miluji čtení. Musím říct, že to je moje vášeň od jakživa. Potom dobrý oběd. Přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu. Miluji fotbal. Na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě, no potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Právě teď.

0: Tak už je 1. října. Ano, je tady nový měsíc a my si na Hanem nastavíme pokud možno pohodičku, idylku, Vegeta, Havaj a ne, jak říkají mladí, still chill. A taky na začátku října pro vás máme ten nejlepší hudební výběr a tu nejlepší zábavu. Ještě v téhleté hodině humorná poezie a hodně veselá traktoriáda, tak určitě poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ať je fešák
10: a má krásný oči.
11: Ať je vtipnej.
10: A chytrej.
11: A zajištěnej.
12: A hlavně, ať není ženatej.
9: Holky, nechceme toho trochu moc?
13: Tak jsem tady. Ahoj všem.
14: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
9: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
15: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme čtvrtek na jedničku.
2: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Je s vámi Rádio Hana, tady vám vždycky hrajeme nejlepší hudební výběr a taky víme, co se kde děje. Pojďme se bavit. Dneska můžeme jít třeba do olomouckého Art Rubikonu na setkání s Květoněm Zahajským a s Ašenou. Čeká nás taková zajímavá podzimní žánrová paleta. Bude humorná poezie a bude i romantická hudba. Jinak už zítra, to znamená v pátek, proběhne v Olomouci velmi inspirativní beseda o životě. V kině Metropol bude tady Bára Englišová, takže těšíme se na vás zítra od 17.30 v olomouckém Metropolu. A na víkend, konkrétně na sobotu, chystáme v Náměšti traktoriádu. Bude to na louce pod zámkem, takže si užijeme tradiční spanilou jízdu a bude i opékání špekáčku. Tak co, zajdete?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: Nahané DJ Avicii, nahané si dál hrajeme, nejlepší hudební výběr a za chvilku ve zprávách, mimo jiné dopravní statistika za měsíc září z našeho kraje a budeme řešit taky hokejovou extraligu a po 11. hodině
1: hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba Anaka.
2: Láska ta se nerozpouští, je vzácnější.
0: Nahané taky Michael Jackson. Nebo Miley Cyrus. Aktuální čas 10.56. Nahané zprávy dřív než ostatní. Jdeme na to.
1: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Za volantem buďme opatrní. V Olomouckém kraji zemřeli v uplynulém měsíci při dopravních nehodách dva lidé. Jde meziročně o stejný počet. Od začátku letošního roku si tak nehody v regionu vyžádali celkem 15 lidských životů. Informují o tom policejní statistiky. Ke tragické bouračce došlo v září u Kojetína, kde zemřel řidič osobního auta, který se při předjíždění v protisměru srazil s nákladňákem, a u Lipiny u Šternberka, kde po srážce s nákladním autem zemřel motorkář. Posila pro českou armádu z Olomoucka. Společnost Panav ze Senice na Hané předala české armádě první speciální chladírenský přívěs pro polní kuchyně. Vůz má vlastní zdroj energie a tři komory s různými teplotními režimy.
3: Blansko aktuálně.
4: Ať se na nádraží v Blansku může bez potíží pohybovat každý, dočká se bezbariérového přístupu. Správa železnice tam během 3 let postaví výtahy k nástupištím, píše Deník. Zvažuje se i vznik nového přístupu na stanici ze Starého Blanska.
1: Sport.
4: A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že krásné babí léto nebere konce, takže jedeme dál. Na Moravě opět polojasno a k tomu 20 až 23 stupňů, nejenom dnes, ale také zítra a o víkendu. Ovšem pozor, v neděli prý může být ráno chladnější než obvykle, naměříme zhruba nějakých 2 až 5 stupňů, takže v neděli po ránu se bude hodit mikina a možná i čepice, ovšem odpoledne to zase bude na tričko.
5: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že odstavený nákladák máme na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan. A taky máme hlášené policejní hlídky v Olomouci, kousek od nádraží, na tom kruháči u RCOčka, další hlídka na Lipenské, jak je křižovatka u STKček, a nebo taky na Brněnské. A kontrolu může potkat i v Prostějově na okružní. Ať už jedete kamkoliv, vezeme se dál na té správné vlně a přejeme vám pohodovou cestu bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané vám vždycky rádi hrajeme nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tady Miley Cyrus nebo taky 80ková Kamufláž. Máme pro vás aktuálně taky tipy, kam vyrazit. V Olomoucké sedmičce dneska večer nekorektní stand-up na téma sex, děti a alkohol. A je tady i africká mozaika, přednáška plná fotografií, příběhů a zážitků v Zábřeze v kině Retro od 17. hodiny. Tak se budeme těšit a hrajeme si dál tady u nás na Hané.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Kokanu Olomouc.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě.

0: větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr. We were good.

0: Nahrané kapela Mr. Big o tom, jak divoký byl svět v 90. letech. Wild World. Nahrané hrajeme dál. Je tady úplný začátek října, počasí se zatím nemění, pořád je tu babí léto, ale co se bude měnit rozhodně koncem tohoto měsíce, tak to je, přátelé, čas. Měli bychom se na to pomalu, ale jistě připravit. A jak tu změnu času zvládnout co nejlépe, tak s tím vám samozřejmě na Hané poradíme.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Tady je Rádio Hana.

0: potom, tohle je vaše domácí Rádio Haná za chvilku, polední zprávy, v nich mimo jiné taky pozvánka na novou premiéru olomouckého divadla Tramtárie. Budou to čarodějky z Lipníku. Moc se těšíme a po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme Pet Shop Boys. Budou taky činasky.

0: A jdeme na to.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
1: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
1: Počasí.
0: Tak schválně, jak bylo přesně před rokem, loni 1. října. Víceméně zamračeno, místy trochu poprchávalo a na teploměru bylo maximálně 10 stupňů. Víme, jak bude, taky na začátku října pokračuje babí léto. Na Moravě budeme mít dál většinou polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami lehce nad 20.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské, taky v Držovicích na Smržické, kousek od křižovatky s Olomouckou, a nebo na dálnici D46, když projíždíme Prostějov. Ať vám vždycky svítí zelená a před vámi na cestě, ať není žádná nehoda, kontrola ani kolona.
1: Rádio Hana.

0: Taky tady s rádiem Hana, naše polední pauza mezi 12. a 13. Zdravíme všechny, tak i dneska spolu jdeme na oběd, na první říjnový oběd. A otázka zní, proč bychom si dneska měli dát kafe? Že by to mělo být docela slavnostní kafíčko. I o tom budeme mluvit ještě v téhleté hodině, tak určitě zůstaňte s námi. Za chvilku jsou tady činasky.
1: Poledne na Hané.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouc.

0: Olomouckého kraje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Hana.

0: S rádiem Hana teď vracíme zpátky 90. Tohle jsou Škorpíci. No a dneska vzpomínáme taky na jedinečného zpěváka, na úžasného člověka. Říkalo se, že má zlatý hlas. Byl to mnohonásobný Slavík. A je to už 7 let, co nás opustil. A pořád je tu s námi mistr Karel Gott, božský Kája, nebo Goťák. Ano, odešel před 7 lety. Letí to letí. A pokud jde o ten dnešek, o 1. říjen, tak každopádně máme co slavit.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia. Je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi. Je Mezinárodní den seniorů. Narozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
3: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
4: Takže dneska můžu plenit?
3: Můžeš.
4: Paráda!
3: Maximálně tak ledničku!

0: chlapi, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tady je Rádio Hana.

0: nahne Bruno Mars a společně s ním Lady Gaga. Za chvilku zprávy, novinky z Olomoucké fakultní nemocnice, z obchvatu kolem Přerova nebo taky z Jeseníků. A po 13. hodině nahne.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Jimmy Cliff. O ten nejlepší domácí výběr se postará třeba Slza.

0: Právě teď začíná přehled aktuálních událostí na našich vlnách. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlova je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
1: Přerov aktuálně.
0: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Jak to vypadá se záměrem běžkařské arény na Rejvízu v Jeseníkách? Vyvolal odpor a vznikla proti němu i petice. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky však mírní obavy. Tvrdí, že má jít o citlivě upravené tratě a žádný velký komplex s tribunami či stavbami, píše Deník. Uvidíme, kam se tedy záměr vyvine. V Česku poměrem pracuje nejvíc lidí z celé Evropské unie. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech států EU. Bez práce tu je v průměru 32 lidí z tisíce. V Evropské unii celkově bylo za srpen bez práce v průměru 61 lidí z tisíce. Ukazují to data Eurostatu.
1: Sport.
0: Postup do druhého kola na turnaji ATP v Tokiu dnes vybojoval přední hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka. Na betonovém kurtu na úvod turnaje vyzval Belgičana Berkse a přemohl ho 2-1 na sety.
1: Počasí. Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. A my víme, že minimálně do příští středy tady máme babí léto s teplotami kolem 20. A k tomu sluníčko a zase sluníčko. Změna by měla dorazit až ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a taky se trochu ochladí na nějakých 15 stupňů.
2: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na dálnici D46 Prostějov Olomouc, konkrétně na exitu Prostějov Sever. Teď tady ještě zůstává odstavené auto na tom 26. kilometru ve směru na Olomouc. Bouráme taky na silnici Chropině z Kaštice. Tady probíhají záchranné práce, jde o srážku dvou motorkářů. A komplikace také v Přerově na nábřeží doktora Edvarda Beneše. Tady máme v sobě osobák s motocyklem, tak hlavně dobře dojeďte a zbytečně nespěchejte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

0: si někdy komplikované, tady u nás na Hané je to velmi jednoduché. Vždycky si hrajeme nejlepší hudební výběr, vždycky pro vás máme taky ty nejlepší akce. Dneska večer v olomouckém JustiBetu zavzpomínáme na Zuzanu Nabarovou a je tu i pozvánka na víkend. V neděli bude vítání podzimu v Kostelci u Marciánů. Čeká nás zdobení dýní, dílničky, špekáčky a taky malování na obličeji v neděli v Kostelci. Tak se budeme těšit. Za malou chvilku na Hané DJ Bobo nebo One Republic. Tak hezké odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
4: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu.

0: kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Rádio Hana.

0: Na Hané jedeme dál, na Hané si hrajeme ten nejlepší hudební výběr, i když to v životě chodí tak nějak nahoru dolů, jak o tom zpívá Ronan Keating. Na Hané taky víme, co nás na začátku října čeká v kinech. Jsou tady nové filmové premiéry a já nevím, jestli jste v poslední době viděli Toma Cruise. Vypadá teda hrozně. Je strašně šedivý, strašně tlustý a vlastně hrozně nepříjemný. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
4: Tak já teda asi něco zatancuju.
5: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
3: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
6: Máte se na co těšit.
2: Co pro posluchače milující napětí?
3: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
7: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
3: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
2: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

taky na začátku října posíláme do éteru tu nejlepší energii, posíláme dál taky ten nejlepší hudební výběr tady u nás na Hané, počítáme s tím i po 14. hodině. Hit za hit.

0: Ovšem pravda je taková, že kabáty ještě nepotřebujeme, dál si užíváme babí léto. Zprávy, počasí, doprava, všechno pro vás máme. 13.55.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
4: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
3: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
5: Svitavsko aktuálně.
3: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražedkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
1: Sport.
3: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že krásné babí léto nebere konce, takže jedeme dál. Na Moravě opět polojasno a k tomu 20 až 23 stupňů, nejenom dnes, ale také zítra a o víkendu. Ovšem pozor, v neděli prý může být ráno chladnější než obvykle, naměříme zhruba nějakých 2 až 5 stupňů. Takže v neděli po ránu se bude hodit mikina a možná i čepice, ovšem odpoledne to zase bude na tričko.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady a víme, kde se vyplatí dát nohu z plynu v Olomouci. Radary nám 50 hlídají na Okružní, Přerovské, na Jižní i Slavonínské. Jinak nehoda se dořešuje na dálnici D46 Prostějov-Olomouc, na tom exitu Prostějov-Sever, ještě je tu odstavené auto a záchranáři mají stále práci na silnici Chropině-Skaštice po srážce dvou motorkářů. Tak ať vám cesta příjemně utíká, dál jedete se svým oblíbeným rádiem.
1: Radio Hana.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Nahane od rána do večera hrajeme nejlepší hudební výběr. Nahane vám samozřejmě nejenom hrajeme, ale taky vás bavíme a Nahane společně i tancujeme. Možná to ani nevíte, ale Rádio Hana má vlastně přímou vazbu na letošní televizní show Stardance. Ano, budeme sledovat, moc rádi budeme také fandit a díky tomu, jak máme dlouholeté přátelství s šumperskou kapelou Opět a Radeček, tak hlavně budeme vědět, co se ve Stardance děje i v zákulisí, protože jedním z tanečníků je také frontman kapely Tomáš Polák s tanečnící Adrianou. Tak se budeme těšit na pravidelné hlášení už od pondělka 5. října. Další podrobnosti najdeme už teď na radiohana.cz a za chvilku je tu Amy Grant. Tak hezké odpoledne.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
8: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
10: Ať je fešák.
11: A má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
11: A chytrej.
10: A zajištěnej. A hlavně, ať není ženatej.
11: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
11: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
14: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.

0: Díky, že posloucháte Hanou. Máme tady jednu speciální pozvánku, protože zítra ráno bude naším speciálním hostem trenér Janotka, abychom spolu rozebrali současný stav naší fotbalové repre. Pokud vás to zajímá, tak si nalaďte naši páteční ranní topku. A do 5 minut si taky na Hané povíme, kdy v Prostějově budeme mít dýňovou stezku a kdy se koná takzvaný papučový den. Určitě poslouchejte dál.
1: Tady je rádio.

0: Nebaví tě představa, že strávíš život sezením v kanceláři u tabulek? Chceš pracovat s materiálem, který voní, má duši a neuvěřitelnou budoucnost? Chceš akci, volnost, vůni dřeva a práci, za které jsou vidět hned výsledky? Tak zpozorni! Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední škola polytechnická v Olomouci hledají budoucí tesaře. Tady tě nečeká jen nudná teorie. Naučíš se stavět krovy, pergoly i moderní ekologické dřevostavby. Budeš tvořit ručně, ale ovládneš i nadupaná CNC obráběcí centra. A bonus? Olomoucký kraj tě za dobré výsledky a docházku odmění krajským stipendiem. Získáš skvělou partu, moderní dílny a hlavně řemeslo, po kterém je obrovská poptávka. Mrkni na web švehlova.cz nebo ssprool.cz. Vezmi budoucnost do svých vlastních rukou. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: O čem se píše?
2: 5 promile alkoholu, tak to je letošní rekord a zatím celkový počet převozů 231. Jak píše Report.cz, olomoucká záchytka má letos napilno. Blíží se papučový den, letos bude 14. října. Tahle akce se koná na podporu mobilních hospiců. Jak se zapojit, jak ji sdílet, tak to zjistíme na webu dožitdoma.cz. A zdravíme také Prostějov, tady se chystáme na kouzelný podzimní večer. Ve Smetanových sadech se rozsvítí oblíbená dýňová stezka odvahy a zručnosti. Už zítra od 18. hodiny. Víc se dozvíme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák a ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. S námi jste na té správné vlně, tady vždycky víte, co se děje.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hanák.

0: Na Hané si dál hrajeme věci neměný, tak to je třeba i to, že se odpoledne tady občas potkáváme s kolegou Štěpánem. Ahoj.
1: Přesně tak, nějaký rok už to bude, krásné odpoledne.
0: Zdravíme všechny přátelé a když třeba ráno vyrážíme do práce, i to je téma na našem rádiovém Facebooku, možná se vám to stalo, že jste už skoro v té práci byli a najednou jste se otočili a pro něco jste se vraceli domů, něco dost zásadního. Většinou to bývá mobil, to máme jako na Facebooku, že se zapomene mobil nebo nějaká pracovní pomůcka. Tohle, tobě se to stává?
1: Já možná začnu tím teda, že já chodím do práce až okolo oběda, že jo? Tak to je jako první věc, aby jsme to specifikovali. A jsou to takový jako dvě větve, jo? Buď se mi stane, že zapomenu klíčky, ale tak s tím už nic neudělám, to si zkrátka doma člověk zabouchne a musí počkat až potom, jako když je někdo doma večer. No a teď ta druhá větev, to úplně není, že bych si zapomněl něco do práce, ale já už jsem se hodněkrát vracel, buď že jsem si myslel, že jsem nezasnul, nebo když jsem předtím vařil, tak jestli jsem vypnul plotínku, to se mi fakt jako stalo už třeba třikrát, a ještě jestli má pejsek vodu. Tak to jsou takový jako tři věci, které v dohledné době jsem opravdu řešil, ale vždycky to bylo jenom v mé hlavě, jo? Vždycky bylo všechno v pořádku.
0: A já to potvrzuju, já když jsem odjížděla taky na nějakou delší dobu pryč z domova, byly to ty naše kebab tripy a Balkán tripy, a už jsme byli na cestě jako na ten Balkán, tak já jsem si myslela, že jsem nechala puštěný toustovač, zapnutý toustovač v kuchyni. Mě to pronásledovalo, že telefonát, maminka musela naběhnout.
1: A to je pak jako radost, že když se vrátíš a jako nezhořelo to všechno.
0: Všechno v pohodě. Radši to dvakrát zkontrolovat, než to nechat být, tak to vám samozřejmě radíme. Na Hana, klidně se zapojte i do té naší diskuze na Facebook a po 15. hodině s kolegou Štěpánem. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: prostě pohodička na čtvrteční odpoledne. A teď už taky zprávy.
1: Bude 15 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Za volantem buďme opatrní. V Olomouckém kraji zemřeli v uplynulém měsíci při dopravních nehodách dva lidé. Jde meziročně o stejný počet. Od začátku letošního roku si tak nehody v regionu vyžádali celkem 15 lidských životů. Informují o tom policejní statistiky. Ke tragické bouračce došlo v září u Kojetína, kde zemřel řidič osobního auta, který se při předjíždění v protisměru srazil s nákladňákem, a u Lipiny u Šternberka, kde po srážce s nákladním autem zemřel motorkář. Posila pro českou armádu z Olomoucka. Společnost Panav ze Senice na Hané předala české armádě první speciální chladírenský přívěs pro polní kuchyně. Vůz má vlastní zdroj energie a tři komory s různými teplotními režimy.
4: Blansko aktuálně.
3: Ať se na nádraží v Blansku může bez potíží pohybovat každý, dočká se bezbariérového přístupu. Správa železnice tam během 3 let postaví výtahy k nástupištím, píše Deník. Zvažuje se i vznik nového přístupu na stanici ze Starého Blanska.
1: Sport.
3: A zase bude jezdit. Dvojnásobný mistr světa Formule 1 Fernando Alonso bude prohánět vozy F1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský pilot prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Ve Formule 1 to bude už jeho 24. sezóna.
1: Počasí.
0: Tak schválně, jak bylo přesně před rokem, loni 1. října. Víceméně zamračeno, místy trochu poprchávalo a na teploměru bylo maximálně 10 stupňů. Víme, jak bude, taky na začátku října pokračuje babí léto. Na Moravě budeme mít dál většinou polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami lehce nad 20.
5: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci si jako každý den hlídáme 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova i Krapkova u parku, anebo na Masarykově třídě. A pozor, máme hlášenou větší nehodu na Svitavsku na silnici 35, jak je ta Kocřířovská dolina. Tady opatrně máme tu srážku osobáku s nákladňákem. Tak na sebe dávejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

Rádiu Haná hrajeme a bavíme, no a nezapomínáme ani na novinky ze světa celebrit. Dneska je tu jedna svatba. Jim Carrey se totiž po třetí oženil. Vzal si svou dlouholetou o 22 let mladší partnerku Min Ah. Svatba se konala komorně v Los Angeles, no a co je zajímavostí, tak jejich vztah přitom veřejnost naplno zaznamenala až letos v únoru, kdy spolu dorazili na udílení francouzských filmových cen César v Paříži. Jim tehdy svou partnerku během děkovné řeči označil za úžasnou společnici a vyznal jí lásku. Tak to je Jim Carrey a jeho třetí svatba, no a na Hané už za chvíli pokračuje ten nejlepší hudební výběr.

0: szerzett.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: právě na Rádiu Hana v 15.57.
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě teď začíná přehled aktuálních událostí na našich vlnách. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom Report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlo je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
2: Přerov aktuálně.
3: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Jak to vypadá se záměrem běžkařské arény na Rejvízu v Jeseníkách? Vyvolal odpor a vznikla proti němu i petice. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky však mírní obavy. Tvrdí, že má jít o citlivě upravené tratě a žádný velký komplex s tribunami či stavbami, píše Deník. Uvidíme, kam se tedy záměr vyvine. V Česku poměrem pracuje nejvíc lidí z celé Evropské unie. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech států EU. Bez práce tu je v průměru 32 lidí z tisíce. V Evropské unii celkově bylo za srpen bez práce v průměru 61 lidí z tisíce. Ukazují to data Eurostatu.
1: Sport.
3: Postup do druhého kola na turnaji ATP v Tokiu dnes vybojoval přední hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka. Na betonovém kurtu na úvod turnaje vyzval Belgičana Berkse a přemohl ho 2-1 na sety.
1: Počasí.
0: Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Od nás víte o dopravní nehodě nákladního a osobního auta na obchvatu Svitav směrem na Koclířov. Stále se to vyšetřuje, ale opatrně se dá projet. Bourá se taky u Hulína na trase Pravčice Třebětice. Tady jde o nehodu dvou osobních aut, ale i zde se dostaneme bez problému. Policejní hlídka je potom na D1 na exitu Vyškov Západ a zdržení 10 minut naberete v Kroměříži na ulici Kojetínská. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje. Potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, miluji čtení. Musím říct, že to je moje vášeň od jak živa. Potom dobrý oběd. Přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu. Miluji fotbal. Na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě, no potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme odpočinek.

0: Pokulhaná, tak to jsou ty největší hity, ale taky ty největší zajímavosti. No a já tu mám dneska průzkum toho, jak se českým městům daří z hlediska kvality života. Žebříček indexu Prosperity porovnává celkem 49 ukazatelů v 7 oblastech. Od ekonomiky, vzdělávání a dostupnosti péče až po prostředí pro život, volný čas nebo demografii. Na absolutní špici se umístilo město Turnov. Druhou příčku získali Luhačovice a třetí Žamberk. Ale pozor, bramborovou medaili, tedy čtvrté místo, získala Olomouc. Tak to máme samozřejmě radost, když se podíváme ještě na top desítku z hlediska našeho regionu. Tak na 7. pozici se umístil Rožnov pod Radhoštěm a na 8. příčce Zlín. Tak na Hané se radujeme za 4. místo, no a už za chvíli posíláme další hity.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou.

0: Běžnou cenu 119,90 nebo jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Jsme Rádio Hana.

0: na naší vlně samozřejmě pokračovat i v dalších minutách. Kapela Krištof, Robbie Williams a nebo Tina Turner a Eros Ramazzotti. Tak to je jenom malá ochutnávka toho, co je před námi. No a už se nám začíná blížit pomalu, ale jistě taky změna času. No a o tomto tématu nám jde povědět už kolega Lukáš Kobza.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
3: Rádio Hana.
1: Přejeme odpoledne.

0: hitující 60 minutovce.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Do devadesátek nás vezme Chesney Hawkes. Zahrajeme taky kapelu Činasky.
2: S Bohem
0: a určitě to bude taky Taylor.

0: 6, pojďme na to.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
4: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
3: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
2: Svitavsko aktuálně.
3: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražetkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
1: Sport.
3: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
1: Počasí.
0: Na Olomoucku dneska sluníčko zapadá v 18.42, nad Hanáckou metropolí pak zítra slunce vyjde v 6.50. Víme, jak bude. V pátek, v sobotu i v neděli nás čekají teploty okolo 20 stupňů Celsia a převážně polojasná obloha. Podobně bude počasí vypadat taky v první polovině příštího týdne.
5: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
1: Doprava.
0: Se 17. hodinou je na moravských silnicích relativně klid, jezdíme bez vážnějších dopravních nehod, došetřuje se akorát střet tří osobáků v Blansku na Poříčí, kde už se dá ale bez problému projet. Dávejte si pozor taky na porouchané osobní auto na D1 za Kroměříží na cestě na Vyškov a v Olomouci na třídě 17. listopadu. Počítejte v tuhletu chvíli se zdržením na 10 minut v koloně. Přejeme pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana nám po čtvrt na šest hraje česká kapela Slza, to jsou její Paravany. No a ještě než vám zahrajeme další hity, tak se vypravíme hodně daleko. A to až do Indie, protože právě Indie se chystá přitvrdit v boji proti dětské obezitě. No a snaží se tady teď prosadit zákon, který když projde, tak se zakážou prodeje potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru v okruhu 50 metrů od škol. Týká se to samozřejmě fast foodů. Opatření by se mohlo dotknout všeho, od limonád a chipsů až po burgery nebo pizzu. Cílem je omezit přístup dětí k nezdravým pochutinám, no a podpořit zdravější stravovací návyky už od školního věku. Tak co myslíte, hodilo by se to taky v České republice?
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně.

0: 9,90 až do 6. října. Kaufland.
1: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro závaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tady je Rádio Hana.

0: je mi nejlíp.
1: 17.36 na Rádiu Haná, právě teď kapela Činasky a její song Dvě srdce, Vejpůl. My vám přejeme hezké pozdní odpoledne. Shepard, Vanessa Williams, anebo Taylor Swift a Mr. Big. Tak na tyto interprety se těšíme v následující.

0: neseme naše kalendárium.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia, je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi, je Mezinárodní den seniorů. Narozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
3: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
4: Takže dneska můžu plenit?
3: Můžeš.
4: Paráda!
3: Maximálně tak lednit!

0: chlapi, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr, ten nejlepší hudební výběr čtvrtečního pozdního odpoledne, je před námi 18. hodina. Dostal nás k ní Mikael, který nám zpívá jeho song Nad věcí. My vám přejeme i nadále hezký zbytek 1. října, no a zveme na naše zprávy nová inscenace divadla Tramtárie a cenové zastropování pohonných hmot, tak to a mnohem více rozebereme už za chvíli a hned potom jedeme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zaspívá nám Lionel Richie.

0: 8.56, poďme na to.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
1: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
1: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
2: i ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Začínáme pohledem na biopředpověď, která je v našem regionu až do konce týdne bezproblémová, na prvním stupni tedy na nejnižší zátěži. Víme, jak bude. Zítra polojasná obloha s teplotami okolo 20 stupňů Celsia. Podobně to bude vypadat taky v sobotu a v neděli. No a i první polovina příštího týdne bude vypadat dle meteorologů stejně. Bouda se u Jevíčka, nehoda nákladního a osobního auta se vyšetřuje na cestě na Křenov, projet se dá, ale bez zdržení. Nákladňák a osobní vůz jsou v sobě taky na Přerovské ulici v Kojetíně. I zde je průjezd, ale se zvýšenou opatrností. No a do třetice nehoda nákladního auta na trase Střílky Cetechovice. Tady je to vážnější se záchrankou, ale i zde se dá dostat. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana.

0: Rádiu Haná hrajeme a bavíme, no a nezapomínáme ani na novinky ze světa celebrit. Dneska je tu jedna svatba. Jim Carrey se totiž po třetí oženil. Vzal si svou dlouholetou o 22 let mladší partnerku Min Ah. Svatba se konala komorně v Los Angeles, no a co je zajímavostí, tak jejich vztah přitom veřejnost naplno zaznamenala až letos v únoru, kdy spolu dorazili na udílení francouzských filmových cen César v Paříži. Jim tehdy svou partnerku během děkovné řeči označil za úžasnou společnici a vyznal jí lásku. Tak to je Jim Carrey a jeho třetí svatba, no a na Hané už za chvíli pokračuje ten nejlepší hudební výběr.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Během prvního říjnového podvečera na vlnách Rádia Hana tančíme s kapelou Mirai. Přejeme vám i nadále hezký zbytek dnešního dne. Před námi taky Joe Kerry, zpěvačka Cher anebo Dan Landa. Ale ještě předtím vás jdeme pozvat do kina. Je čtvrtek a to do kin tradičně přicházejí nové filmy. No a dnes se vypravíme do olomouckého Premier Cinemas.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
4: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
5: Tak já teda asi něco zatancuju.
6: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
4: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je taneční Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
7: Máte se na co těšit.
3: Co pro posluchače milující napětí?
4: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
8: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
4: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
3: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
4: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.

0: Radio Haná, tak to jsou ty největší hity, ale taky ty největší zajímavosti. No a já tu mám dneska průzkum toho, jak se českým městům daří z hlediska kvality života. Žebříček indexu Prosperity porovnává celkem 49 ukazatelů v 7 oblastech. Od ekonomiky, vzdělávání a dostupnosti péče až po prostředí pro život, volný čas nebo demografii. Na absolutní špici se umístilo město Turnov, druhou příčku získali Luhačovice a třetí Žamberk. Ale pozor, bramborovou medaili, tedy čtvrté místo, získala Olomouc, tak to máme samozřejmě radost. Když se podíváme ještě na top desítku z hlediska našeho regionu, tak na 7. pozici se umístil Rožnov pod Radhoštěm a na 8. příčce Zlín. Tak na Hané se radujeme za 4. místo, no a už za chvíli posíláme další hity.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9.
1: Jedině na Rádiu Haná.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. Rychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a

0: Má krásný oči.
1: A tě vtipnej.
2: A chytrej.
0: A zajištěnej.
1: A hlavně, ať není ženatej.
2: Holky, nechceme toho trochu moc?
3: Tak jsem tady. Ahoj všem.
1: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
2: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
4: Tohle je Rádio Hana.

0: Hezký čtvrteční večer vám přejeme na rádiu Hana, za námi Regan Bone Man a jeho Human, divoký byl Miley Cyrus a nebo Aqua, tak to je jen malý výčet toho nejlepšího hudebního výběru, který pro vás chystáme už za malou chvíli. Ještě předtím ale neseme informace od regionálních zpravodajů, no a dneska si posvítíme i na olomouckou záchytku.
1: O čem se píše?
2: 5 promile alkoholu, tak to je letošní rekord a zatím celkový počet převozů 231. Jak píše Report.cz, olomoucká záchytka má letos napilno. Blíží se papučový den, letos bude 14. října. Tahle akce se koná na podporu mobilních hospiců. Jak se zapojit, jak ji sdílet, tak to zjistíme na webu dožitdoma.cz. A zdravíme také Prostějov, tady se chystáme na kouzelný podzimní večer. Ve Smetanových sadech se rozsvítí oblíbená dýňová stezka odvahy a zručnosti. Už zítra od 18. hodiny. Víc se dozvíme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák a ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. S námi jste na té správné vlně, tady vždycky víte, co se děje.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hanák.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.
2: Hlavní odbočce New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře. Musíme navázat kontakt.
1: Odkud jste?
2: Původně.
1: No dobře,
2: OK. Obvyklý postup nefunguje.

Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž ho.

Rotitelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat. Yeah!

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past. Nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahrad.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

Osmdesátky v 8 a ten nejlepší hudební výběr 80. let. To je tradiční pořád, který ať se děje, co se děje, hrajeme každý večer mezi 8 a 9. 80 za 80, Depeche Mode za námi, za malou chvíli taky Human League, Nena Nick Kershaw, ale například i Sissy Cage, Earth, Wind and Fire a nebo nakonec Eurythmics. Díky moc, že jste s námi, ať už jste kdekoliv, srdečně zdravíme, přejeme hezký zbytek 1. října a posíláme Milli Vanilli na rádiu Hana.

0: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
1: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: To je nejlepší komunita posluchačů.
1: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme.

90. let na rádiu Haná, tohleto jsou Ace of Base, díky, že jste s námi. Army of Lovers, Salt and Pepa, ale taky Bee Gees, Celine Dion, Amy Grant, Boyzone nebo Stevie Winwood a Queenie. Tak to a mnohem více je program prvních říjnových 99. My vám přejeme pohodový večer na naší vlně a už teď Bryan Adams a jeho Back.

Radio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia. Je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi. Je Mezinárodní den seniorů. Narozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny a za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší

0: je Rádio Hana.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakota Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queen v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: rána. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny Sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

slip away.

0: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
1: Sport.
0: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
2: Počasí. Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Then the rainstorm came over me.

Víte, že je dokázáno, že váš oblíbený song vždy navodí příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.